Storcuje žegr v cetence a píská. Pod lampou jen krátce včít mídlou za zas. Otevře ti kobera a můžeš mezi nás.